0: פרשה גלאס ופופ פופ פומלה פומלה
1: Dream on white boy, white boy. Dream on black girl, black girl.
2: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio Ena 80.
3: Ojla, čudovit dan, draga klapa, tole Radio 80, kot verjetno veste. Če ne veste, zdaj veste. Igor Kukovec sem z vami in Michael Jackson nam dela družbo. Beat it!